0: minuty.
1: Zelená vlna.
2: Situácia na cestách je pokojná, pozdravujeme všetkých vodičov. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo kvôli vysokým teplotám k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Na ceste číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, hrátajte s obmedzeniami. Radary hlásite na vjazde do Banskej Bystrice smerom zo Starých Hôr a na vjazde do Bardejova z Kľúšova. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: V najbližších minútach sa vrátime k včerajšej diskusii z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
4: Dve silné zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu v priebehu necelej minúty, pripravili o život tisíce ľudí a zanechali za sebou rozsiahlu humanitárnu katastrofu. Na mieste pomáhali aj slovenskí záchranári zo špecializovaného tímu MUSAR, teda Medium Urban Search and Rescue. Kým ich misia sa skončila návratom domov, pre Venezuelu sa len začína dlhá cesta obnovy. Pritom v hlbokej ekonomickej aj politickej kríze bola už pred katastrofou. Aké bolo zasahovať v troskách budov pri tropických teplotách? Bola ešte šanca na záchranu ľudí, alebo išlo najmä o odstraňovanie následkov? A ako sa s tým vyrovná samotná Venezuela? Naše pozvanie prijali veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a veliteľ modulu MUSAR, pán Zdenko Gašparík. Vítajte.
5: Ďakujem, dobrý deň.
4: A na diaľku sa budeme rozprávať aj s odborníkom na Latinskú Ameriku, pánom Martinom Rejom. Dobrý deň aj vám.
6: Dobrý deň aj vám.
4: Príjemné sledovanie v rámci možností relácie z prvej ruky o katastrofe vo Venezuele žila Marta Jančkárová. Pán Gašparík, vy ste sa len v nedeľu vrátili z Venezuely, ale teda máte čerstvé spomienky a postrehy z tejto krajiny, keď ste dorazili do oblasti nasadenia. Čo bolo prvé, čo vám napovedalo, že ide o katastrofu mimoriadnych rozmerov? A teda viete to porovnať aj s Iránom a Tureckom, kde ste tiež boli?
5: Z počiatku, keď sme sa prevážali vozidlami z letiska na operačnú základňu, čiže do stanového tábora, tak popri ceste boli nejaké úseky také, kde tie budovy boli poškodené len šťastí, niekde boli úseky, kde neboli budovy poškodené vôbec, ale prechádzali sme aj oblastiami, kde boli budovy zrútené úplne len kopy trosiek, že ťažko bolo pomaly rozoznať, čo za budovy to boli. Takže, ak to môže porovnať s tým Tureckom, nebolo to až tak celoplošne spadnuté, ale lokálne tie trosky boli porovnateľné, teda tak.
4: Pán Rej, prečo boli podľa vás tie následky zemetrasení také ničivé? Bola to len sila prírody, alebo aj stav krajiny, či myslím v tomto prípade napríklad rôznu pevnosť budov?
5: To neviem posúdiť, či tie
6: budovy. Je to kombinácia obojího.
4: Nech sa páči.
6: Je to kombinace obojího, protože ve Venezuele zažíváme zemětřesení v podstatě pravidelně, bohužel, ale toto se vymykalo, ale je tam ještě jeden faktor a to je i další přírodní katastrofy. Ten stát La Guaira, dříve Vargas, ten byl zasažen velkou přírodní katastrofou na konci 90. let a někteří v podstatě své domy opravovali doteď nebo je nechávali tak jako nedokončené a to pak samozřejmě má vliv na to, když přijde další katastrofa, oni ta obydlí nemají postavená podle předpisů často, i když ty předpisy existují, protože Venezuela je v seismicky aktivní oblasti, takže měli minimálně takové ty větší, kvalitnější budovy by měly vydržet určitý otřes, ale to, že se pravidla nedodržují, to, že země Venezuelu postihují pravidelně přírodní katastrofy a to, že země je v ekonomické, hospodářské a celkově politické, společenské krizi, samozřejmě potom zesiluje ten problém a proto jako kombinace všeho, co jsem zmínil, nakonec ta katastrofa je ještě větší, než by mohla být, kdyby země byla v kondici.
4: Arej, ešte sa k vám samozrejme vrátim. Poďme späť do štúdia. Pán Gašparík, ako vyzeral bežný deň slovenského tímu? Koľko hodín napríklad ste pracovali denne?
5: Snažili sme sa ponúknuť našu jednotku pre tie lokálne zložky čo najskôr v skorých ranných hodinách, aby sme využili ešte tie príjemnejšie teploty. Čiže o 4. sme stávali, o 5. už sme boli pripravení na to nasadenie. To sme deklarovali na riadiacom centre, že môžeme teda vyraziť z tábora. Zabezpečili sme si vozidlo na prepravu a presunuli sa do prideleného sektoru a už sa pracovalo podľa toho, kým sa nesplnila úloha, ale najdlhší alebo najťažší deň, čo sme mali, tak tam pracovali pomerne ťažko, viac ako 12 hodín.
4: A ako to vyzeralo pri samotných zrútených objektoch? Teda prišli ste a čo je prvé, čo v takýchto chvíľach robia takéto týmy, ako bol aj ten váš?
5: Zhodnotí sa stav tej budovy alebo tých trosiek, či to je relatívne stabilné. Pokiaľ je to pre nás ako tak bezpečné, tak spravia sa kontrolné merania, či sa tam nenachádzajú nejaké nebezpečné látky. Ak sa to nepotvrdí, tak do priestoru sa vpustí pátrací pes. No a už sa čaká teda, či niečo potvrdí alebo nepotvrdí. Ak by potvrdil nejaký nález nejakej obete, že sa tam nachádza nejaká osoba, tak potom ešte sme schopní využívať elektronické vyhľadávacie prístroje, ktoré fungujú buď na báze, že vedia zachytiť nejaký zvuk, alebo nejaký otras, alebo nejaké vitálne funkcie človeka. Na základe tohoto treba si potvrdíme, že tam sa nachádza živá obeť. Hej. Pokiaľ je tam mŕtvy, tak tieto prístroje nám to už nevedia signalizovať. Ale ten pes to vie označiť. No a v podstate, ak teda máme ten nález, tak sa začnú tie záchranné práce. Posúdi sa, alebo hľada sa nejaká najľahšia cesta, tak aby to odstraňovanie tých ťažkých a zložitých trosiek bolo čo najmenej pracné a tá cesta by bola čo najefektívnejšia a aby sme tak docielili aj čo najkratší pracovný čas na tú samotnú záchranu.
4: Zaujímavosťou je, že vy ste aj zachytili živého človeka, ale potom nasledovali hodiny záchranných prác. Žiaľ, nepodarilo sa ho zachrániť.
5: Áno, to je tá činnosť tých viac ako 12 hodín v úmorných teplách. Kopali, odstraňovali tie betonové trosky. Potom aj prišli, pravdepodobne asi to bola kuchyňa alebo nejaká miestnosť podobná. Bohužiaľ, už vtedy stratili tieto signály, že sa tam niekto nachádza a zároveň aj z druhej strany tej budovy boli nasadené ťažké pracovné mechanizmy, čiže bagre a buldozery a to už nám nedovoluje pokračovať tej načatej práci, čiže ani sme sa nedozvedeli teraz ten nález, či bol pozitívny alebo nie.
4: Pán Rej, opäť sa k vám vraciam pod rozsah škôd, ale aj pod ten ďalší priebeh, ktorý nasledoval po katastrofe, sa podpísali aj už spomínaná zanedbaná infraštruktúra, ale aj slabšie verejné služby. Do akej miery? Do akej miery naozaj tie verejné služby zlíhali napríklad prasknuté vodovodné potrubia, ktoré zaplavovali ulice, nemocnice, ktoré boli preťažené a nedokázali hneď poskytnúť starostlivosť tisícom zraneným a tak ďalej?
6: Ano, je třeba říct, že i kdyby ta země byla v kondici, tak taková katastrofa bude pravděpodobně potřebovat i zahraniční pomoc a každá země by se s ní potýkala bez ohledu na to, v jaké kondici by byla. Ale tady se samozřejmě násobí potom ty obtíže, když my ve Venezuele pozorujeme už více než 20 let, že ta vláda, autoritativní vláda, která vládne, nedokáže tu zemi efektivně spravovat a dochází k tomu, že často ty veřejné služby nefungují tak, jak by měly. Nemocnice, přesně jak říkáte, oni nejsou v kondici ani v běžném fungování. Často tam ti lidé, kteří na to jenom trochu mají, využívají privátních nemocnic a ty veřejné nemocnice jsou opravdu špatně zásobené. A tak to bychom mohli pokračovat. Není v kondici ani školství, ani ta infrastruktura. Ty cesty obecně jsou zanedbané a to, co je velký problém, je i ten přísun elektrické energie. Dochází k častým výpadkům a opět za to může nedobře spravovaná elektrická síť za poslední desetiletí a buď chybějící investice, někdy i korupce, že jsou ty v podstatě různé závody rozkradeny nebo je nemá kdo efektivně řídit. A ještě je možné zmínit ropu. Venezuela je bohatý stát na ropu a přitom ji nedokáže efektivně těžit a to se také pak podepisuje na tom, řekněme, na tom špatném využití toho bohatství, které by mohli mít. A tady konkrétně u zemětřesení absence těžkých strojů. Ono sice některé byly použity, ale mohlo jich být použito daleko více, některé nefungovaly, některá technika, která by bývala, byla potřeba, nebyla k využití, protože se až v ten okamžik té krize zjistí, že vlastně nejde ji využít z toho důvodu, že není nějakým způsobem funkční nebo chybí náhradní díly a podobně. Tedy takové problémy ve Venezuele skutečně existují a jsou důsledkem toho, že ta země je nedobře spravovaná. Konec konců dokladem toho je i fakt, že 8 milionů a možná ještě více osob opustilo zemi za poslední roky a hledali a hledají útočiště někde jinde, protože v té zemi se jim nežije dobře. Takže to je zhruba krátký obrázek toho, co ještě negativně ovlivňuje tu kritickou situaci po zemětřesení.
4: Pán Gašparík, vy ste sa už okrem spomínaných poveternostných ťažkostí, ako je horúci vzduch, vysoká vlhkosť, prašnosť, dušnosť, stretávali aj s takýmito komplikáciami, že videli ste, že tá možno aj koordinácia na mieste tých záchranných tímov nefunguje úplne tak, ako by mala?
5: Tam problém bol možno ten, že boli nasadené aj buď necertifikované týmy, alebo miestne týmy, ktoré tú prehľadanú oblasť nedostatočne označili, alebo neoznačili ju štandardnými postupmi. Čiže potom tie jednotlivé koordinačné centra posielali niekedy nové týmy do už prehľadaných priestorov, čiže niekedy tá efektivita sa trošku strácala a možno tie síly a prostriedky mohli byť využité efektívnejšie, ale zas na druhú stranu je ťažko obviňovať tie koordinačné centra. Pracovali s tými informáciami, ktoré mali, takže ak tie jednotlivé týmy im dávali buď žiadne alebo skreslené informácie, tak tie týmy tam potom bohužiaľ posielali aj niekoľkokrát.
4: A môžete potvrdiť, že napríklad na mieste chýbali nejaké ťažké stroje, napríklad žeriavy a podobne?
5: Toto nevieme posúdiť, lebo my nepracujeme s nimi. Ako nastúpia ťažké mechanizmy, my odtiaľ odchádzame. Čiže my ich relatívne nepozorujeme, ako pracujú, alebo či sú funkčné, alebo nefunkčné. Toto si nevšímame.
4: Pán Rej, aj teraz vo vašom pozadí sú nejaké ťažké stroje a teda chcem sa len opýtať, kde sa momentálne nachádzate, lebo viem, že máte skúsenosť s krajinou, o ktorej hovoríme, ale nie som si istá, či tam práve ste, alebo nie. Pán Rej, počujeme sa? Tak spojenie nám vypadlo. Na chvíľu sa budeme rozprávať my tu v štúdiu s pánom Gašparíkom. Čo bol vlastne taký najsilnejší moment pre vás, keď ste tam boli, snažili ste sa nájsť nejakého živého človeka? Ako si na to spomínate, kedy sa vlastne aj tieto práce nakoniec premenili na skôr možno odstraňovanie tých dôsledkov, hoci primárne vaša misia je nájsť živého človeka?
5: Taký silný moment, no pre mňa ako veliteľa týmu bol silný moment, keď sa vrátili všetci z tej patracej akcie, keď kopali, keď mali ten pozitívny nález a vrátili sa s tým, že museli to ukončiť a nemajú to potvrdené, či tam niekto bol a nepodarilo sa im dotiahnuť tú prácu do konca, tak celý tým sedel v tábore a dlho hľadeli pred seba. To sklamenie od nich bolo strašne cítiť, ako silno chceli tú prácu dokončiť. Tak to pre mňa osobne to bol taký silný zážitok ako toho veliteľa, toho vyslaného týmu. Druhá vec je, čo na mne zanechalo ten pomerne tiež veľký dojem z tých miestnych obyvateľov, akí boli srdeční, ako sa nám snažili či už dať vodu, jedlo, pýtali sa, či niečo nepotrebujeme. Takže oni v tom svojom nešťastí boli schopní ešte sa podeliť s tým málom, čo majú. Tak.
4: Mnohí nemali možno hneď k dispozícii pomoc a aspoň podľa toho, čo sme sa dočítali a čo sme počuli, tak sme vnímali, že niektorí sa aj vlastnými holými rukami snažili zachrániť svojich blízkych.
5: To je taká asi tá ľudská prírodzenosť, že keď viem, že tam niekoho mám a existuje ako taká šanca, že sa k nemu viem dostať, možno, že ešte aj mu aj pomôcť, tak určite to by možno robil každý z nás, pokiaľ by mu to síly dovoľovali.
4: Opäť oslovíme pána Reja. Pravdepodobne už sa nám obnovilo telefonické spojenie. Pán Rej, počujeme sa?
6: Áno, slyšíme sa dobře, ja som to předem hlásil, ale omlouvám sa a jsem napřímo a rád odpovím další otázky.
4: Výborne, objavili sa aj také kritické hlasy, že vo Venezuele sa viac riešila kontrola situácie, než samotná záchrana ľudí. Sú aj nejaké zdroje z terénu, svedectvá občanov, napríklad pre svetové agentúry ako Reuters či PBS News Hour, ktoré hovoria o tom, že štátny manažment zlyhal a uprednostnil bezpečnostnú kontrolu územia pred logistickým zvládnutím záchranných prác. Ak je táto kritika podľa vás oprávnená, čo ovplyvňuje postup štátnych zložiek? Prečo tak konajú?
6: Jednoznačne proto, aby si, řekněme, udrželi moc, udrželi svoji pozici, protože venezuelská vláda a v posledním období obzvlášť žije v obavě o svoji pozici. Je potřeba zmínit, že ze země byl unesen prezident Spojenými státy, a to v lednu tohoto roku, což samozřejmě odporuje mezinárodnímu právu a je to špatně, tak to nelze postupovat, ale na druhou stranu pro běžného Venezuelana to byla naděje. Byla to naděje proto, že jak už jsem popisoval předtím, ti Venezuelané si nežijí úplně dobře, mají, ta země má ekonomické problémy a oni měli naději, že třeba dojde ke změně vlády, i když to třeba nebylo správným způsobem, tak doufali i v to, že by se konečně mohly konat férové volby, které v zemi už nebyly mnoho let, a v podstatě se nestalo nic, než to, že byl unesen prezident a Donald Trump prohlásil, že tedy mají novou přátelskou zemi Spojené státy a že možná budou nějaké obchodní kontrakty nebo dokonce už jsou podepsány, ale pro běžného Venezuelana se mnoho nezměnilo a vládne tam ta stejná vláda, akorát bez toho prezidenta, který byl tedy na začátku tohoto roku unesen. A tato vláda se samozřejmě bojí o své pozice, chce si udržet moc, kterou si udržuje už roky skrze armádu, policii a další polovojenské složky, a logicky jí nevyhovuje to, že by lidé se mohli vyjadřovat příliš kriticky, že by třeba chtěli vejít do ulic, protestovat a podobně. Proto oni se zaměřují více na tu kontrolu toho, řekněme, klidu v ulicích, než aby se zaměřovali někdy na tu pomoc, kterou potřebují ti, kteří jsou zasaženi tou krizí. Takže známe ty záběry, já mám osobně kontakty ve Venezuele a dokonce existují i záběry z místa, kdy ti lidé protestují před vojáky, kteří tam v podstatě jenom hlídkují, ale nepomáhají, neúčastní se těch záchranných prací, nepomáhají s technikou, prostě jenom dohlíží na klid v ulicích, a v jednom místě, dokonce v jedné části Venezuely, ti občané donutili ty vojáky, aby jim tam pomáhali s tím odklízením nebo s nějakou činností na místě, ale ve většině případů oni prostě jen hlídkují a snaží se udržet tedy kontrolu v zemi, tak jak jim nařizuje vlastně velení armády, policie i celá vláda. A to se pak samozřejmě odráží i na tom, že ta venezuelská vláda nedává úplně přesné informace ven, snaží se logicky zmenšovat ty obtíže, které existují, a především prezentovat to, jak oni se snaží maximálně, a na druhou stranu pak vidíte tu reakci těch běžných lidí, kteří, jak bylo řečeno, jsou velice srdeční a snaží se si vzájemně pomoci, ale na druhou stranu, když přijde na řadu téma vláda, tak spíš vyjadřují kritiku, že nepomohla tak, jak by měla, a že tam jsou obtíže, které by měla řešit a neřeší. Takže to je zhruba tolik o roli vlády a její pozici.
4: K tomu len dodávám, že dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová akoukoľvek kritiku ostro odmietla, no a na konferencii vyhlásila, že záchranné protokoly boli aktivované okamžite. Pán Gašparík, vy ste to tiež tak vnímali na mieste, boli ste toho svedkom, že to nasadenie armády bolo skôr na nejakú reguláciu alebo na kontrolu, nie na záchranu? Boli tam takéto problémy?
5: Tak my,
4: tam, kde ste boli práve.
5: Áno, my vždy, keď sme odchádzali z tábora na tie záchranné práce, na vykonávanie záchranných prác, vždy nám boli pridelení minimálne dvaja ozbrojení vojaci. na zabezpečenie našej bezpečnosti. Čiže to, my sme toto zase vnímali ako veľké pozitívum, že nemuseli sme sa venovať tým vonkajším vplyvom a sústrediť sa len na tú našu prácu. Toto zase ja musím povedať, že pre tie záchranné týmy, ktoré tam boli nasadzované, tie zahraničné, že to bol veľký bonus. Pretože ak to porovná, že v Turecku tam z počiatku tá ochrana tých tímov až tak nefungovala a dostávali sme sa do veľa konfliktných

0: po označení alebo nájdení nejakej zasypanej obete tie týmy si zhodnotia stav trosiek, či sú stabilné alebo nie, či je bezpečné pre nich začať tie práce alebo nie. Pokiaľ nie, ak je to možné, tak si ten priestor zastabilizujú a začnú tú samotnú záchranu. Tu vo Venezuele živých sme nenašli a mŕtve tela sa nechávali na mieste, tam sa len dalo označenie, kde a koľko sa tých obetí nachádza, tak aby potom pri odstraňovaní týchto trosiek ťažkými mechanizmami mohli tie obete byť čo najšetrnejšie odtiaľ vybraté.
1: Samozrejme, že keby sa našiel živý preživší, teda v prípade toho vášho tímu, bola by to určite veľká psychická vzpruha. Ale toto sa žiaľ nepodarilo. Ako kolegovia vaši, aj vy osobne, ste zvládali tú frustráciu?
0: Tak nájsť živú osobu a vytiahnuť ju z potrosiek, to je v podstate cieľ našej práce. Nie je to ako, že chceme naplniť štatistiky a toto je pre nás úspech. Úspech je čo i len jeden život zachránený a preto to vynaložené úsilie, obrovské vynaložené úsilie vtedy má zmysel. Takto keď v podstate sme ako keby boli neúspešní, tak tá únava rastie.
1: Pán Rej, už sme hovorili kriticky o rôznych aspektoch, či už okolnosti pred zemetrasením, alebo aj po ňom. Sústreďme sa na tie obvinenia, ktoré sa šíria z rozkradania humanitárnej pomoci, aj na rastúcu nespokojnosť obyvateľov. Môže byť toto pre vládu väčšie riziko než samotné následky zemetrasenia?
2: Může, ale na druhou stranu ti občané demonstrovali v ulicích mnohokrát za posledních 20 let a ta vláda byla úspěšná v tom, že ty všechny protesty vojensky potlačila, ať už tedy policií nebo armádou, případně i za pomoci těch neformálních polovojenských takzvaných kolektivos, kteří podléhají neformálně ministru vnitra. Tedy situaci to může pro vládu komplikovat, ale do té míry, že by lidé vyrazili do ulic a mohutně protestovali a třeba, že by nastaly nějaké politické změny na základě tady té situace, já osobně nepředpokládám. Spíše je pravděpodobné, že by mohlo dojít k nějakým posunům v rámci těch vládních struktur, že by tam třeba mohly být různé názory jednotlivých politiků a došlo k nějakému rozkolu v rámci té vládnoucí garnitury, ale že by ti lidé jenom proto, že jsou naštvaní, že dochází třeba ke zneužívání ze strany armády. To už oni zažívali i před zemětřesením, že armáda má svá privilegia a že mají dostupné produkty, které běžný občan nemá, že mají extra navíc přístup k pohonným hmotám, které běžný občan nemá. To je něco, co už ti lidé jako byli zvyklí zažívat, takže nečekám, že v tomto ohledu tam dojde k nějaké velké vlně protestů, i protože ti lidé především teď řeší ty své osobní tragédie. A to, co bylo řečeno, že ty zahraniční týmy v podstatě byly v bezpečí a že mohly fungovat, to je pravdou, to vlastně já vůbec nerozporuju, protože naopak ta vláda potřebuje ty zahraniční týmy, aby jí pomohly s tím, co by třeba sama nezvládla, a ona v tomto ohledu je i otevřenější, to je třeba říct, že je aspoň jeden z kladných momentů posledních měsíců, kdy po unesení prezidenta ta země se více otevřela spolupráci i napříč světem, takže možná v historii, kdyby se zemětřesení konalo ještě před několika lety, by úřadující prezident Nicolás Maduro nebo předtím Hugo Chávez odmítli vůbec zahraniční pomoc, možná by se tam ty týmy z Česka, Slovenska, USA a z dalších zemí nedostali, protože oni by preferovali pomoc pouze z Kuby, z Číny, možná z Ruska, takže tohle to určitě zemi pomohlo, je dobře, že se o ně venezuelská vláda dobře postarala o ty týmy, ale bohužel to nic nemění na tom, že těm lidem se ve Venezuele nežije příliš dobře a že ta země je v krizi.
1: Pán Gašparík, vy jste už před chvíľou vzpomínali, že domáci jsou velmi srdeční, tak očividně jste s nimi komunikovali, teraz už asi prestává jíst o záchranu života, lebo bohužel už ten čas uplynul. A teda, aké jsou najnaliavejší potřeby momentálně těch lidí, co tam jsou?
0: Tak asi hlavne zabezpečiť im bývanie, pretože oni, ak majú tie budovy, sú to ako, čo i len trošku poškodené, už majú obavu sa do nich vrátiť. ťažko asi povedať.

0: Miley Cyrus, Easy Love v Rádiu Slovensko, 7 hodín 20 minút, teraz si mnohí povedia, že toto je naše mládi, pretože dnes oslavuje 67. narodenie český spevák Petr Kotwald. My sme chceli vedieť, či spieval vo dvojici s Petrom Mukom alebo so Stanislavom Hloškom. Tak správnu odpoveď určite viete. Skúška správnosti naše mládi.
1: Se Standou Hloškem, když sme začínali ako zboristky u Hanky Zagorovej, před na to sme byli najati, takže mi to prišlo teďka srandovní a opravdu ty vokálky, ty sopránky, co tam znie, tak sme vlastne točili a pak sme i živě zpívali se Standou my, na to sme sa vlastne docela hodně naučili.
2: Tak, presne, holky z našej školky, duo Petr Kotwald, Standa Hložek má na konte teda mnoho spoločných hitov, okrem tohto aj zvučku k seriálu Sanitka. Týmito sa preslávili, no a na diaľku pozdravujeme za rieku Moravu. Dobré ráno.

0: je nabúrané a uvidíme, do akej miery sa to utíši. Donald Trump celý čas tvrdil, že Ukrajina ho teraz nemôže zamestnávať, pretože rieši tento konflikt. No a napokon 4. júla na Deň nezávislosti mal vyše hodinový, asi 1,5 hodinový telefonát aj s Vladimírom Putinom, aj Volodymyrom Zelenským, kedy sa snaží teraz byť ten mierotvorca alebo človek, ktorý bude mediovať to prímerie, pretože bez Spojených štátov Rusko evidentne od tej svojej avantúry na Ukrajine neodstúpi. To znamená, že tu sa prelínajú tieto dva konflikty a Donald Trump vzhľadom na jeho mentálne nastavenie, jeho temperament, veľakrát čo si vypovie, potom sa to mení a tomu sa aj tí ostatní spojenci musia prispôsobovať, ale úplne evidentné je, že na samite v Ankare Európania plne pochopili už tú tézu, že Európa sa musí oveľa viacej starať o vlastnú bezpečnosť, investovať do toho a pomáhať aj pri riešení toho konfliktu na Ukrajine.
1: Dostaneme sa aj k tomu, tak mám informáciu, že pán Svoboda by už mal byť naspäť na linke. Pán Svoboda, tak teda priestor aj pre vás. Môžete sa aj vy teda stručne vás poprosím vyjadriť k tomu, že čo vy očakávate od toho samitu, ale chcela by som tú tému už posunúť aj ďalej, lebo načrtli sme tu aj Donalda Trumpa, ktorý aj včera už povedal, že je sklamaný z prístupu európskych partnerov smerom k vojne v Iráne. Opäť načrtol to Grónsko, ten spor starý už niekoľko mesiacov. Podľa Donalda Trumpa teda by Grónsko malo patriť k USA, na čo aj dánska premiérka Mette Frederiksenová to teda odmietla. Tak poprosím vás komentár aj k tomuto, ako vy vnímate teda tú postavu Donalda Trumpa na samite.
2: Tak ten summit bohužel žádné překvapení nepřinesl, protože pouze deklaroval jednotu, soudržnost. To je v závěrech, ale teď je otázka, jak to bude vypadat fakticky. A teď těm otázkám. Ten problém vidím v tom, že bohužel, říkám bohužel, Severoatlantické aliance nebyly definovány strategické cíle, kterých se má dosáhnout. Donald Trump říká svůj strategický cíl, chci Grónsko. A Evropa říká ne, v žádném případě, Grónsko říká, že ne, Dánsko říká, že ne. Tak to je strategický cíl, o kterém víme, že je nesplnitelný a tam je jasně vidět, co která strana chce. Ale bohužel, říkám bohužel, vůbec nám nikdo na tomto summitu neřekl, co je strategický cíl na Ukrajině. Za jakých okolností a kdy skončí válka na Ukrajině, co je strategický cíl. Stejně tak, jako Donald Trump nám neřekl přesně, co je strategický cíl na tom Blízkém východě. Víte tam, ty výtky, že máme více zbrojit, ano máme, že máme více spolehat sami na sebe, ano, to máme, o tom já nepochybuju. Ale to je pořád otázka procesní. A mě jako politického stratega zajímá, čeho chci dosáhnout, kam směřuji, co je můj cíl. A to bohužel nám ten summit Severoatlantické aliance neřekl. To je první vada. Druhá vada je v tom, že útoky, a teď to vidíme, útoky v Rusku, znamenají, že ty drony mohou být odpáleny z kteréhokoliv místa planety. Dokonce se tím posiluje to, co už nám řekl summit Severoatlantické aliance ve Vilniusu, že útok může přijít z kyberprostoru, tedy z vesmíru. My potom nebudeme vidět, kdo a z jaký okolností a kdy koho napadne. To znamená, že musíme přehodnotit způsob rozhodování a zvažování soudržnosti v rámci Severoatlantické aliance. O tom také zatím, teda si myslím, nepadlo ani slovo. Možná, že ano. Ale pro mě je teda zatím ten výsledek zklamání, protože se retorika a postoj se pořád pokračuje, jako kdyby se nic nestalo. A ono se to stalo mnoho. Opakuju znovu, Blízký východ, Ukrajina, teď samozřejmě vztahy v rámci aliance Grónsko, ale také se mění politické klima v Evropě. Jinak mluví bulharská vláda, jsme před velkou změnou politickou ve Velké Británii, před velkou politickou změnou v Německu, Španělsko je jakýmsi černým koněm někde v Severoatlantické alianci. Tady je problém, který musíme vyřešit, abychom si řekli, čeho chceme dosáhnout, a to nám nikdo neřekl.
1: Pán Svoboda, tak pomenujme možno konkrétne, ak vám chýbajú teda tie strategické ciele, že čo by to asi malo byť, aj tak napríklad vo veci Ukrajiny.
2: Áno. Ukrajina. Tak z mého pohledu je říct, jestliže mír, který bude mít teď, nám zaručí, že v té neokupované části Ukrajiny bude jednoznačně proevropsky, demokraticky orientovaná vláda západního způsobu uvažování, tak to je naše vítězství, to my chceme. Já mám obavu, že když ta válka se bude prodlužovat a prodlužovat, že se taky může stát, že budou volby na Ukrajině a nakonec může tam se dostat k moci pro ruská reprezentace a ovládne nám celou Ukrajinu politicky. To přece nechceme. Teď už víme, že Zálužný bude kandidovat proti prezidentu Zelenskému. To znamená, že dochází tam k nějaké změně a podle mě se má s Zálužným mluvit, co je to, co je pro vás stravitelné jako dohoda míru na Ukrajině. A už o tom mluvit a říct, tohle je cíl, který chceme dosáhnout a tady se chceme dohodnout. Totéž, jestli a jak se má naplnit 16-bodový program příměří, respektive míru na Blízkém východě, a to všechno znamená, že se ale musí komunikovat s Ruskem, Čínou, Spojenými státy americkými. A říkám, bohužel, Evropa už žádnou s tou nesedí. Ani blízkovýchodní konflikty se neřeší s Evropou, ani Ukrajina se neřeší s Evropou, takže je potřeba si tady ty cíle definovat. Řekl jsem, jak to vidím já.
1: Ďakujem pekne. Načrtli sme teda tú Ukrajinu. Poďme aj k jednému tomu cieľu tohto summitu, a teda to je podpora Ukrajiny, alebo teda tá vojenská a finančná. V tom uznesení by malo byť teda 140 miliard eur počas dvojročného obdobia, tento rok 70 miliard, na budúci rok ďalších 70 miliard. Tam to už je zarátané aj do tej pôžičky od Európskej únie. Pán Demeš, viacero štátov, ale teda vrátane Slovenska trvá na tom, že sa k tejto podpore nechcú pripojiť. Oni zdôrazňujú, aj slovenská vláda vlastne zdôrazňuje, že by to nemalo byť povinné, ale na nejakej dobrovoľnej báze. Podľa vás zmeň v tomto nejakou čiernou ovcou, alebo to naozaj lídri NATO a lídri Európskej únie vnímajú ako dobrovoľnosť?
0: Ja len jeden dovetok k tomu, čo Cyril Svoboda aj hovoril. Myslím si ale, že na tom samite bolo stanovených niekoľko takých merateľných vecí, ktoré sa objavia, som presvedčený, aj v tom záverečnom komunike, že hovoríme už o číslach. Tentokrát, keď sa v Hágu v lani stretli lídri, tak ešte bolo jasné, že Donald Trump tlačil, aby Európania zvýšili svoje príspevky na obranu na 2% HDP a zo 35 na 3,5 až 5, čiže 3,5 a 1,5 na tie infraštruktúrne. Skrátka, tá nevyhnutnosť brániť sa voči ruskej agresii, tá už je úplne prirodzená dnes pre Európanov, a napokon aj nemecký kancelár Merz povedal, že táto vojna, ktorú Rusi vedú, že Rusi ju nemôžu vyhrať, pretože toto už nebojuje len Ukrajina o svoje prežitie, ale Európania vnímajú ten svoj diel zodpovednosti, nakupujú od Američanov zbrane, lebo Donald Trump povedal, že on nebude poskytovať, ale Európania to môžu. Čiže teraz sa už hovorí o veľmi konkrétnych veciach, numerách a zároveň aj o zmene celej doktríny a obranného priemyslu a tak ďalej. Čo sa Slovenska týka, si myslím, že Slovensko sa snaží v rámci svojich možností ako členská krajina toho východného krídla, ktoré je v súčasnosti Severoatlantickej aliancie kľúčové, čiže od troch baltických, Polsko, Slovensko, Maďarsko až dole Rumunsko, Bulharsko, tak Slovensko pomáha humanitárne, Slovensko znásobilo produkciu zbraňových systémov, nábojov a podobne, ktoré hoci stále sa hovorí, že nedávame, ale každý vie, že vďaka tejto vojne slovenský obranný priemysel takýmto dramatickým
1: spôsobom
0: predávame to. Znamená, že Slovensko je vnímané ako súčasť tohoto, a ja by som v tomto prípade nezmiešával už predvolebnú retoriku premiéra, ktorý teraz, lebo sa nám už spúšťa pred voľbami a veľakrát sa hovoria veci, ktoré sú potom v tom reále iné, ale ja si myslím, že prezident Pellegrini a dvaja ministri, ktorí ho sprevádzajú na summit, či už minister obrany alebo minister zahraničia, nezablokujú, naopak stanú sa súčasťou tej záverečnej deklarácie. Ja som presvedčený, že budú rokovať s množstvom partnerov tam okolo vecí, ktoré sa týkajú pomoci Ukrajine. A napokon už aj samotný premiér ohlásil, že nadchádzajúca medzivládna schôdzka ukrajinskej a slovenskej vlády by mala byť v Lvove. Takže Bohužiaľ, ale si myslím, komunikačne veľakrát toto nezvládame, že sa zmiešava to, čo akože chcú niektorí voliči počuť versus toho, čo ako členská krajina Severoatlantická. Ale Slovensko, a to je posledná poznámka, určite nebude ako bolo Orbánovo Maďarsko.
1: Iba by to bolo jasné, teda ja som sa vás pýtala na to, že teda nevnímajú nás lídri ako nejakú čiernu ovcu, lebo povedali ste, že aj humanitárne, aj vyrábame zbrane, čiže toto je možno iba taká nejaká komunikačná stratégie možnosti druhej strany?
0: Áno, no ale ak si spomeniete, nedávno sa zišli v Gödöllő v Maďarsku štyria premiéry Vyšegrádskej štvorky. Všetci, teraz traja z nich, Peter Maďar, Andrej Babiš a Donald Tusk sú tam. Slovensko zastupuje nie premiér, ale prezident. To znamená, že Vyšegrádska štvorka, si myslím, sa vracia späť, sa snaží revitalizovať, snaží sa vytvárať komunikačnú stratégiu smerom k Európskej únii, Severoatlantickej aliancie, že sme štvorica štátov, ktorá nebude rozbíjať jednotu Európskej únie a nebude rozbíjať ani jednotu Severoatlantickej aliancie. Ja si myslím, že toto je dôležité a tá ťarbavosť, že ešte aj na Cyrila Metoda na Devíne treba spomínať, že Ukrajincom nepomôžeme alebo pomôžeme len humanitárne, tak na tomto sa prejavuje už taký ten folklór slovenský vlastne politický, ale nevidím, že by Slovensko bolo v tomto spoločenstve Severoatlantickej aliancie vnímané ako čierny pasažier.
1: Ďakujem pekne. Pán Svoboda, poďme aj k vám do Česka, pretože Česko je jednou z troch krajín, ktoré zatiaľ nenaplnili ten záväzok 2% HDP na obranu, aj keď premiér Andrej Babiš teda hovorí, že aj na samite to vysvetlí a hovorí, že ten cieľ bude naplnený, teda Česko by malo navýšiť o 1,5 miliardy viac a tým by malo dosiahnuť ten dvojpercentný cieľ. Tak pán Svoboda, ako to hodnotíte? Je to uskutočniteľné?
2: Když to říká premiér, tak předpokládám, že ano, a to uvidíme na konci rozpočtového roku. To se dovíme, až skončí rozpočtový rok a budeme hodnotit závěrečný účet, tak dovíme se, jestli jsme splnili nebo ne, a zároveň se dovíme o hodnocení Severoatlantické aliance, zda jsme splnili nebo ne. Já předpokládám, že vláda to myslí vážně a že to udělá, takže proč teď jako pochybovat o tom, že to vláda neudělá. Vláda se tomu zavázala, že to udělá, tak doufáme, že to udělá. Tak to je něco tomu mohu říci. Víte, ale ještě tomu, co říká Pavol, já jsem to poslouchal velmi pozorně. Víte, první, že nás nezarazilo, ani vás nikoho nezarazilo, že Evropská unie mluví o tom, že bude ještě 2 roky, má peníze na 2 roky pomoc Ukrajině. To chceme říct, že předpokládám, že ta válka bude trvat ještě 2 roky? To chceme? To opravdu chceme, aby ta válka trvala ještě 2 roky? Jakože to vůbec jako nikomu se nezatmí před očima a neřekne, no přece nechceme, aby ta válka trvala ještě 2 roky. Takže už jenom tím, že my říkáme, budeme podporovat a máme tady dlouhodobé půjčky, říkáme, my nevíme, kdy je ten konečný cíl. A já mám obavy, aby nakonec si neřekli sami Ukrajinci, my chceme mír za každou cenu, aby se tam nezvolili potom ve volbách někoho, se tím bude mít extrémní potíže, protože řeknou, tam může přijít nějak v uvozovkách nějaký mírotvůrce, řekne, já jsem ochoten přistoupit na cokoliv a budem se divit, že budou Ukrajinci volit. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, Pavol dobře zmínil Merce, to je kancléře Německo, to je pravda, ale podívejte se, jaká je politická situace dneska v Německu, kde dokonce v jedné spolkové zemi hrozí, že bude mít AfD absolutní většinu, a to, že vyhraje AfD, která jasně říká něco jiného než Merz, vyhraje volby, to je jasné také. V Británii se mění premiér a otázka je, jak se změní postoj Labour Party, protože to vypadá, že levicová část Labour Party ovládne tuto politickou stranu. Podívejte se na situaci ve Francii. Nezavírejme oči před tím, že se klima v Evropě mění a my musíme udržet soudržnost i s Ukrajinou, která by mít proevropsky orientovanou politickou reprezentaci. To ale znamená konat teď, nečekat na nějaké příště.
1: Pán Svoboda, tak konkretizujme to, čo to znamená to, čo ste povedali aj tú poslednú vetu, konať teď, čiže vyjednávať mierový plán na Ukrajine.
2: Samozrejme, nabídnúť mierový plán, verejne mierový plán, pretože zatím Evropa nesedí u toho stolu. Takže připojit se ke Spojeným státům, říct ano, pojďme se navrátit tomu, čemu říkáme reálná politika, uzavřeme mír, protože náš strategický zájem, mluvím za sebe, je mít na Ukrajině, tam, kde Ukrajina dneska je, mít jednoznačně proevropskou demokratickou vládu, která směřuje do Evropy, směřuje k nám. To je náš strategický zájem. A čekat na to, že se to vyřeší samo, jenom tím, že by pokračovat válka, podle mě každý den v budoucnu oslabuje oba dva partnery, Rusko i Ukrajinu, ale oba dva oslabuje, ne že jeden získá navrch nad druhým. Mm-hmm.
0: S týmto, ak môžem, ja súhlasím, že ten tlak na to, aby sa nastolil mier v Európe, je úplne akútna vec. A očakávam, že tento summit, ktorý teraz sledujeme a o ktorom hovoríme v Ankare, k tomu by mohol prispieť. Lebo aj samotné Turecko, ktoré má veľmi významnú pozíciu pre mediovanie vzťahov medzi Ruskom, Spojenými štátmi, medzi Ruskom, Európskou úniou, tak je veľmi dobre, že tento, pamätáte si, veľa tých stretnutí bolo v Istanbule, lebo Turecko je vnímané všetkými týmito partnermi, takže aj z toho tónu, ktorý som ja počúval od prezidenta tureckého Erdoána, zaznievalo, že ten tlak na nastolenie mieru, kedy povedal, že môj priateľ, americký prezident Donald Trump, robí všetko preto a Turecko bude pripravené pomáhať aj Ukrajine, bude pripravené pomáhať mediovaniu toho. Takže ak skombinujeme úsilie Európanov s Američanmi a ochotu, a Ukrajinci sú poslední, ktorí by to chceli predlžovať, tak si myslím, že tento rok by mohlo k tomu dôjsť, že sa stíšia zbrane a to, k tomu rokovaniu by mohlo dôjsť. A k tomu aj krajiny V4, toho času Slovensko má predsedníctvo, bude len vítané, ak my prídeme takisto s nejakými iniciatívami, ktoré by prispeli k ukončeniu tejto nezmyselnej vojny.
1: Premiér Robert Fico povedal, že by si vedel predstaviť, že by bol tým mediátorom, alebo teda aj Slovensko. Pán Svoboda, nedá sa mi ešte neopýtať vás, keďže ste načrtli to, že vlastne tou ďalšou vojenskou podporou vlastne ako keby pripúšťame, že vojna bude trvať ďalšie roky. Na druhej strane prezident Volodymyr Zelenský aj na tomto samite a už aj vopred to avizoval, hovorí, že vlastne už nemajú dostatok napríklad protivzdušnej obrany a že sa nevedia brániť napríklad pred balistickými strelami. Tak na druhej strane, ak hovoríme, že vlastne už nepodporujeme teda Ukrajinu, ale že snažíme sa to tlmiť, tak nemohlo by potom dôjsť k tomu, že Ukrajina ostane vlastne bez akejkoľvek obrany, keď už to teraz vlastne naznačujú?
2: Ne, tak bylo mě dobře rozuměno. My máme pořád pokračovat v úsilí podporovat Ukrajinu, ale jak my retoricky řekneme, no připravujeme ještě půjčky na další dva roky, to znamená, že jako, že to, že bereme jako fakt, že ta válka bude trvat ještě hodně dlouho, ale to, co se bohužel nedáří na Ukrajině, je, že potřebují dneska vlastně americkou výzbroj těch patriotů pro ochranu vzdušného prostoru, no a Spojené státy říkají, náš prioritní zájem je Blízký východ, to znamená, tam je náš první a zásadní zájem a říkají Evropanům, tak to dělejte vy. Ano, Evropa se má postavit na vlastní nohy, má vytvořit svůj obranný průmysl, s tím já se vším souhlasím, ale musí jako je taky jasně vidět, čeho chceme dosáhnout, a opakuji znovu, my můžeme mít plné sklady zbraní, my můžeme mít výrobu zbrojní, my můžeme všechno mít, ale nakonec vždycky se bude rozhodovat politicky a my potřebujeme soudržnou, vnitřně integrovanou Evropu, která bude držet pohromadě. To znamená, že my musíme taky naslouchat těm silám, které v některých zemích, a mluvil jsem o Německu, Francii, Španělsku, Bulharsku, že mluvíme o zemích, kde musíme také naslouchat těm, kteří to vidí jinak, protože jinak se nedohodneme a rozhádáme se a to bude to nejhorší, co by se nám mohlo stát.
1: Ďakujem pekne, tak na záver ste sa, páni, aj zhodli v týchto riešeniach. Musíme žiaľ už končiť. Ďakujem, na linke bol bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky Cyril Svoboda. Vďaka, že ste si našli čas.
2: Ďakujem, zdravím Pavola a posluchače, miete sa krásne.
1: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem bývalému ministrovi zahraničných vecí Slovenska Pavlovi Demešovi.
0: Ďakujem pekne a pozdravujem Cyrila.
1: Dnešnú reláciu pre vás pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jana Mikovičova, a pekný deň želá aj Nina Belicová, Alžbetkinová. Rádio Slovensko.

slzou slza pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka, po kvapke kvapka pomaly kvapka, do dlaní padá, padá a padá.